Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

Věčné jako svět, jestli bejt či nebejt součástí doby, kde ten květ stále uvadá, lidstvo pokulhává, mysl nasáklá benzínem, podlažbou není plán.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix na Rádiu Energik. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Odteď už jenom Energik.
1: Ahoj. Já jsem Zajíček Pany. Chceš si se mnou zaskákat?
2: Jak jako zaskákat?

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+.

řešením. Je mi to asi souzený, protože pokaždý, když mám pocit, že můj život má konečně za smysl, další lidi ho opouštějí. Asi nejsem jako ostatní, mohli mi ty karty rozdat líp, ale hraju s tím, co mám, a prostě takovej jsem já, neumím v sobě ty lidi jen tak nechat jít. Možná pomůže přestat pít, nebo naopak začít víc. Všichni mají pocit, že za sami všechno ví nejlíp a že ti můžou radit, jak má žít. Možná pomůže přestat pít, nebo naopak začít víc. Všichni mají pocit, že za sami všechno ví nejlíp a že ti můžou radit, jak má žít.

0: tebe já.
1: Pravé přátelství znamená, že když někdo přijde k vašemu příteli a začne vás pomlouvat, tak ten přítel ty pomluvy vyvrací. Ten ví, že lžou, protože on vám věří.

0: KTV se nám otevřela další hodinku tady na Radio Energik. Ze studia vás zdraví Paul Bulván a této hodince nás čeká spousta témat, přátelé. Začneme trošku nahotinkama, nebudeme úplně sprostí, ale povíme si o tom, jak vlastně fungují u nás nuda pláže a jak to celé začalo. Také se podíváme do světa showbiznesu, sportu a dalších zajímavých odvětví. Tak zůstaňte na vlnách Radio Energik, protože před námi je další skvělá muzika, jako je Kalin, Sigala a nebo David Guetta.
1: Radio Energik.
2: Hey, yo, Jason.
3: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
2: Say something to her. Holla at her.
3: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
4: You know what to do with that big fat butt.
5: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: jednou. Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Děkujeme moc.
1: Je to nádhera. Moc krát. Píseň, kterou si dáme, se jmenuje Zpratek.
2: Radio Energy. Energy. To je muzika. To je...

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix na Rádiu Energik. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Energy. Radio Energy. Radio Energy. To je muzika. Reklamní kampaň na Radio Energy. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách DAB+.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Radio Energy. To je nová muzika.
1: Dokola zpívám, jak moc tě miluju, ve snech tě líbám a jen tak si maluju sám.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik.
1: Máte pocit, že se čas od rána zázračně zpomalil a ručičky na hodinách se pohybují pospátku? Nebojte se, vaší mysli nic není, jen zkrátka potřebujete pořádný energetický restart. Vítá vás dopolední Life Mode na rádiu Energik. Mám pro vás připravenou celou hodinu, narvanou tím nejčerstvějším ze světové i domácí hudební scény, co vám okamžitě proklouzne do uší a vylepší náladu. K tomu vám naservíruju ty nejzajímavější perličky a chytrou zábavu ze všech možných koutů planety. Zapomeňte na povinnosti a nechte se unášet na loně čisté radosti, lehkosti a inspirace. Dozvíte se věci, které vám vykouzlí úsměv na tváři a o kterých budete chtít hned vyprávět dál. Tak se pohodlně usaďte a zůstaňte s námi celou nadcházející hodinu na Radio Energik. Poslouchat nás můžete naprosto kdekoliv, třeba přes šikovný streamingový rozcestník Radio Hub nebo rovnou v moderním digitálním vysílání DAB+. Přeju vám dokonalou zábavu a parádní dopoledne.
0: Radio Energik.

0: September Rain. Radio Energy. Energy. Energy. To je muzika.
1: Možná jste o tom už slyšeli, ale jestli ho dáte tip na výlet, který má duši a nechybí mu trocha té nostalgie, mám pro vás jeden tip přímo z Vysočiny. Stačí zajet do Dolní Cerekve. Právě tam totiž stojí rodný dům hudebního skladatele Karla Pádivého. A já vám musím říct, že to místo v poslední době neuvěřitelně ožilo. Není to jen nějaká zaprášená pamětní deska na zdi, kolem které projdete a ani si ji nevšimnete. Uvnitř se totiž podařilo vybudovat muzeum, které vás doslova vtáhne do historie celého městyse. Víte, co je na tom nejlepší? Že to není jen o datech a faktech, ale o lidech a jejich osudech. Celá expozice je poskládaná z dobových předmětů, které mají svůj vlastní příběh. A samozřejmě tam nechybí ani hudba, která k odkazu Karla Pádivého neodmyslitelně patří. Je to přesně ten typ místa, kde se na chvíli zastavíte a uvědomíte si, jak bohatou historii máme doslova za humny. Ať už jste fanoušci klasické hudby, nebo vás prostě jen baví nahlížet do života našich předků, tohle muzeum v Dolní Cerekvi stojí za návštěvu. Atmosféra je tam skvělá a člověk si odnese pocit, že ty staré časy vlastně nejsou tak vzdálené, jak se na první pohled zdá. Tak co, už víte, kam vyrazíte o víkendu? A než se tam vydáte, dáme si další písničku, která vás hezky naladí na zbytek odpoledne.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Představíme vám teď skutečný poklad. Je to obyčejná čistá voda. A právě pro Jesenicko mám dnes jednu skvělou zprávu, která se týká nás všech. Společnost VAK Jesenicka totiž dokončila obrovskou investici za skoro 136 milionů korun, díky které budeme mít mnohem větší jistotu, že nám voda z kohoutků jen tak nepřestane téct. Představte si, že se podařilo napojit úplně nový zdroj z Keprnického potoka přímo do úpravny v Adolfovicích. A nešlo o žádnou drobnost. Muselo se položit 7 kilometrů potrubí a postavit nový vodojem, který pojme 1000 kubíků vody. Možná si říkáte, k čemu to všechno je, když vody v horách máme dost? Ale vzpomeňte si na suchá léta, nebo naopak na ty prudké povodně ze září 2024. Právě tyhle situace ukázaly, že spoléhat se jen na jeden nebo dva zdroje nestačí. Technický ředitel Robert Černý potvrdil, že teď budeme mnohem odolnější. Když se třeba po velkých deštích zakalí voda v jednom potoce, systém prostě přepne na jiný. Celá stavba byla prý technicky dost náročná. Museli se prokopat pod hlavní silnicí i pod řekou Bělou. Ale všechno už běží a je to odzkoušené, takže až si teď půjdete natočit sklenici studené vody, vězte, že za ní stojí kus pořádné práce a tahle nová, moderní pojistka. Máme se zkrátka o co opřít, a to i když nás příroda trochu potrápí. Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Express. Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.
1: Jestli máte pocit, že se vám dneska ručičky na hodinách pohybují zpětním chodem a do oběda zbývá ještě celá věčnost, zhluboka se nadechněte. Právě si totiž zapínáte ten nejlepší parťák na zbytek rána. Vítám vás u pořadu Dopolední Life Mode na Rádiu Energik. Máme před sebou celých 60 minut nabitých tou nejnovější muzikou, která vám okamžitě vlije krev do žil. K tomu si dáme skvělý přehled fascinujících věcí ze všech možných koutů zeměkoule i od nás z domova. Dozvíte se věci, nad kterými jen zakroutíte hlavou a zaručeně tak získáte super téma pro dnešní chatovací skupiny. Žádný stres ani vážnosti, jen pořádná dávka svěží nálady a chytlavé rytmy. Uvelepte se, usmívejte se a užijte si tuhle hodinu s námi. Poslouchejte nás dál na Rádiu Energik, ať už se nás pouštíte přímo přes aplikaci Radio Hub, nebo nás ladíte v digitální kvalitě přes DAB+. Přeji vám krásný poslech a skvělý den.
0: Rádio Energik.

0: Tak si představte, že YouTube už dávno není jenom o vtipných videích s kočkami nebo o návodech, jak opravit kapající kohoutek. Víte, co je zajímavé? Podle nejnovějších čísel z letošního jara tahle platforma totálně válcuje trh. A v Americe si ukousla přes 13% z celkové sledovanosti. A to i v měsících, kdy se všichni ostatní prali o diváky, hlavně skrze sportovní přenosy nebo velké seriálové hity. Jenže ono to není jen o tom, že se díváme. My tam doslova bydlíme. Celosvětově má YouTube přes 2,5 miliardy uživatelů a průměrný čas, který tam každý den strávíme, vyletěl skoro na hodinu. To je slušná porce času, kterou věnujeme obrazovkám. Co myslíte? Nejsilnější základnu má mimochodem Indie a Spojené státy, ale ta chuť konzumovat videoobsah roste úplně všude. Jenže i když YouTube dominuje našim obývákům a přímo soupeří s klasickou televizí, v zákulisí to taková pohoda není. Analytici si totiž všimli, že růst příjmů z reklamy začíná narážet na své limity. Na paty mu totiž hodně šlape TikTok se svými krátkými videi a taky Netflix, který se čím dál víc tlačí do reklamního prostoru. Inzerenti jsou teď zkrátka opatrnější a YouTube se musí hodně snažit, aby je přesvědčil, že právě u nich ty peníze za reklamu dávají největší smysl.
1: Každopádně, ať už na mobilu nebo na televizi, video prostě vládne světu a my u něj sedíme čím dál déle. Ale teď už zpátky k muzice, ať si od těch obrazovek aspoň na chvíli odpočineme.
2: Radio Energy, to je nová muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.
3: Chytrá televize je skvělá věc, ale ruku na srdce. Občas je to bludiště. Aktualizace, přihlašování, desítky aplikací. A vy se v tom ztrácíte, přestože chcete jen jednoduše pustit televizi. A přesně tohle pořád umí klasická pozemní televize přes anténu. Její kouzlo je v absolutní jednoduchosti. Žádné účty, žádné stahování aplikací, žádné čekání. Prostě vezmete ovladač, stisknete tlačítko a sledujete. Je to technologie navržená tak, aby prostě a spolehlivě fungovala. Ale jednoduchost rozhodně neznamená nudu. I s anténou totiž můžete objevovat. Třeba regionální a tematické stanice, které vám do obýváku přináší televizní síť Multiplex regionální síť 11. Takže než se příště začnete ztrácet ve složitém menu, zkuste pravý opak. Spustíte na televizi automatické ladění programů. Je to operace na pár kliknutí, kterou zvládne opravdu každý. A přitom objevíte televizní svět, který máte celou dobu na dosah vaší antény.

0: Vzpomínáte si, kdy jste naposledy aktualizovali aplikace v mobilu? Asi dnes ráno, že? A co operační systém v počítači? Neustále nás to k něčemu vyzývá. Jenom televize jako by stála mimo čas. Ale i svět pozemního vysílání přes anténu se neustále vyvíjí a mění. Jen o tom často nevíme, protože jsme zvyklí, že televize prostě funguje. Přitom její aktualizace je neuvěřitelně snadná. Stačí v menu najít položku ladění a spustit automatické vyhledávání programu. Během pár minut tak můžete objevit úplně nové stanice. Třeba narazíte na zajímavé tematické kanály nebo zjistíte, že máte konečně přístup k lokálním zprávám díky regionálním televizím ze sítě Multiplex regionální síť 11. Je to experiment, který vás nic nestojí, jen pár minut času. Tak proč to neskusit hned dnes večer? Překonejte tu setrvačnost a nechte se překvapit, co všechno vaše obyčejná anténa ve skutečnosti umí chytit. Možná toho bude víc, než čekáte.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. Radio Energic. Energic, to je muzika.
1: Kolik máte právě teď otevřených oken v prohlížeči? Jestli víc než vaše trpělivost snese a přepínáte mezi nimi jako na speedu, tak zpomalte. Právě totiž startuje dopolední Life Mode a my vám ten digitální chaos pomůžeme alespoň na chvíli zkrotit. V následující hodině vám naservírujeme soundtrack, který vás zaručeně vytáhne z pracovního stereotypu. Ty nejčerstvější tracky, které vás naprosto spolehlivě rozhoupou na židli, i kdybyste zrovna vyplňovali ten nejsložitější formulář na světě. A protože život není jen o hudbě a práci, přidáme i pár fascinujících střípků ze světa i od nás z Česka. Žádné složitosti, jen chytré a vtipné postřehy, které vám dodají tu správnou jiskru do zbytku dne. Je to prostě ideální kombinace, jak si to dopoledne udělat hezčí a zábavnější. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte celou hodinu Radio Energic. Naladíte nás jednoduše v digitálním rádiu DAB+. Přeju vám super poslech a ještě lepší den.
0: Radio Energic.

0: Rádio Energy. Energy. Odteď už jenom Energy.
1: Kdo dneska vyhraje bitvu o ovladač? Vy chcete vidět finále seriálu Partner zase sport. A z dětského pokoje už se ozývá, že je čas na pohádku. Mít druhou televizi v kuchyni nebo dílně by byl klid zbraní. Jenže platit další předplatné? Právě tady přichází na scénu geniálně jednoduché řešení. Pozemní vysílání DVB-T2. Stačí vám jen televize a anténa, žádná další smlouva, žádné další měsíční poplatky poskytovateli. Prostě připojíte druhou, třetí, klidně i čtvrtou televizi a díváte se. Zadarmo. A ta druhá televize nemusí být jenom kopie té první. Díky sítím, jako je Multiplex regionální síť 11, na ní můžete objevit úplně jiný obsah, třeba tematické stanice zaměřené na koníčky nebo regionální zprávy. Každý člen domácnosti tak najednou může mít ten svůj kousek televizní pohody, ať už vaří v kuchyni nebo si hraje v pokoji. A to všechno bez jediného poplatku navíc. Zkuste se zamyslet, kde by právě u vás doma taková nezávislá televize udělala největší radost.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necaloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Máte pocit, že v televizi běží pořád dokola jen filmy, seriály a reality show? Co když jste ale spíš typ, co radši vezme do ruky prut, kytaru nebo vrtačku? I pro vás existuje televize. A co víc, je dostupná úplně zdarma přes klasickou anténu. Pozemní vysílání totiž není jen o velkých komerčních stanicích. Právě naopak, dává prostor i specializovaným kanálům, které se zaměřují na specifické koníčky a zájmy, ať už jste kdekoliv. Dobrým příkladem je třeba televizní síť Multiplex regionální síť 11. Právě ta sdružuje stanice, které se věnují třeba energiím, kutilství, zprávám a zajímavostem o vodě nebo regionálním tématům. Zkrátka obsahu, který jinde jen tak nenajdete. Proto až budete mít chvíli, zkuste vzít do ruky ovladač a na své televizi spustit automatické ladění. Nic to nestojí a zabere to jen pár minut. Možná budete překvapeni, že konečně najdete kanál, který je ušitý na míru přímo vám a vašim zálibám.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Vzpomeňte si, kdy jste naposledy jen tak bez cíle přepínali kanály. Žijeme v době, kdy nám algoritmy doporučují filmy, seriály i videa přesně na míru. Je to pohodlné, ale taky nás to trochu zavírá do bubliny. A právě tady přichází ke slovu stará dobrá televize přes anténu. To je totiž disciplína, kdy jste pánem ovladače vy, ne nějaký kód. To prosté listování programy, ten moment překvapení, když narazíte na něco nečekaného. Je to aktivní objevování, ne pasivní konzumace. A přesně takhle můžete narazit na skryté poklady. Vedle velkých stanic totiž existují i sítě jako Multiplex, regionální síť 11, které přinášejí tematické a regionální televize, na které by vás žádný algoritmus neupozornil. Takže, až budete mít příště volný večer, zkuste malý experiment. Odložte doporučené playlisty a prostě jen vezměte ovladač do ruky. Projeďte to, co vám nabízí anténa. Objevte znovu kouzlo zappingu. Třeba zjistíte, že ten nejlepší obsah si najdete sami. Radio Energy.

0: Pořídili jste si novou chytrou televizi plnou aplikací a říkáte si, že anténa už je vlastně přežitek? Co když je to přesně naopak? Vůbec ne. Představte si to jako dokonalý tým. Zatímco se proklikáváte placenými streamovacími službami, pozemní vysílání DVB-T2 vám na pozadí jistí spolehlivý a hlavně bezplatný příjem desítek stanic. Funguje nezávisle na heslu k Wi-Fi nebo rychlosti vašeho připojení. Je to ta nejlepší záloha, která je zároveň skvělým hlavním zdrojem obsahu. A právě díky anténě se dostanete i k obsahu, který v globálních aplikacích nenajdete. Třeba k síti Multiplex 11, která dává prostor menším, tématickým a hlavně regionálním stanicím i digitálním rádiím. Takže anténa a chytrá televize nejsou soupeři, jsou to nejlepší přátelé. Jeden vám přináší světové blockbustery, druhý zase spolehlivé zprávy z vašeho kraje. Zkuste si někdy spustit automatické ladění. Možná budete překvapeni, jak skvěle se tyhle dva světy doplňují.
1: Radio Energik.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika. To je.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Chemie mezi náma voní jako benzín. V jejich očích stále vidím celý vesmír. Možná jsem občas dělal věci, co se nesmí. Hledal jsem něco víc.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Zní to trochu jako začátek katastrofického filmu, že? Výpadek internetu už jsme asi zažili, ale co když zhasnou i světla v celé čtvrti? Naprostá tma a ticho. Zatímco váš Wi-Fi router zhasne spolu s ledničkou, jedna technologie může jet dál. Pozemní televizní vysílače jsou často součástí kritické infrastruktury. To znamená, že mají záložní zdroje a mohou fungovat i v krizových situacích jako klíčový zdroj informací. Zcela nezávisle na vaší domácí přípojce. A nejde jen o celostátní správy. Právě v takové chvíli oceníte i sítě, jako je Multiplex 11, které šíří regionální a specializované programy. Nejde o to malovat čerty na zeď. Je to jen připomínka, že ta nejjednodušší technologie je někdy ta nejodolnější. Mít zapojenou anténu je tak trochu jako mít v autě rezervu. Většinou ji nepotřebujete, ale když ano, jste za ní neskutečně rádi.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Znáte to. Jste konečně na chatě nebo na zahradě, nohy nahoře, naprostá pohoda. Jenže večer přijde chuť na film nebo na zprávy a začne boj. Internet má sotva signál na přečtení e-mailů, natož aby zvládl plynule streamovat video. Ta pohoda je najednou pryč. Přitom řešení, které vás vrátí do klidu, je až geniálně jednoduché a na internetu naprosto nezávislé. Stará dobrá anténa a moderní pozemní vysílání DVB-T2. Nepotřebujete heslo k Wi-Fi, žádný datový limit, žádné zasekávání obrazu. Prostě jen zapojíte televizi, naladíte a sledujete. A to všechno úplně zdarma. Navíc vedle velkých celoplošních stanic můžete objevit i něco navíc. Třeba síť Multiplex 11, která přináší právě tematické a regionální stanice po celé republice. A to je právě ta skvělá věc na chalupě. Najednou víte, co se chystá v nejbližším městečku a neřešíte jen dění ve vašem trvalém bydlišti. Zkuste si někdy na chatě spustit automatické ladění. Možná budete překvapeni, jaký lokální svět se vám otevře.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: televize, co vám nespotřebuje mobilní data. Znáte ten moment, kdy si uděláte hotspot z mobilu, abyste si na notebooku pustili film a v půlce vám přijde zpráva, že jste na suchu? Datový limit vyčerpán. Přitom existuje technologie, která vaše drahocenná data nechá úplně na pokoji. Obyčejná televize přes anténu. Signál DVB-T2 totiž nepřichází přes internet, ale letí vzduchem přímo k vám. Nepotřebujete heslo k Wi-Fi, ani nemusíte hlídat, kolik gigabajtů vám ještě zbývá. Prostě funguje. A tahle bezdatová pohoda se netýká jenom největších stanic. Právě naopak. Sítě jako Multiplex regionální síť 11 vám do televize zdarma a bez registrace přinesou i spoustu tématických a regionálních programů. Takže malý tip pro všechny, kdo bojují s datovým limitem. Zkuste na ovladači najít tlačítko pro přepnutí vstupu a vyberte anténu. Nebo rovnou spuste automatické ladění. Zjistíte, že si můžete v klidu užít televizní večer a svá mobilní data si schovat na věci, kde je opravdu potřebujete.
1: Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Radio Energy. Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: Radio Energy, to je muzika.
1: Ahoj, už jsi dlouho nebyl doma, trošku nám tu chybíš, potřebuji něco opravit na zahradě, tak zavolej, až tohle dostaneš.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

0: noc. Na sociálních sítích sledujeme v přímém přenosu, co se děje na druhém konci světa. Známe trendy z Ameriky i Asie, ale ruku na srdce, víme stejně dobře, co se chystá u nás za rohem? A právě tady přichází na scénu tak trochu zapomenuté kouzlo obyčejné antény. Pozemní televizní vysílání je totiž skvělý způsob, jak se napojit na lokální dění. Regionální televize vám přináší zprávy, kulturu a sport z vašeho bezprostředního okolí bez filtru globálních médií. A nemusíte je složitě hledat. Celou řadu těchto lokálních a tematických televizí, které vám ukážou, co je nového v sousedství, sdružuje třeba pozemní vysílací síť Multiplex Regionální síť 11. Takže až příště budete mít pocit, že se ve světě nic zajímavého neděje, zkuste jednoduchý trik. Spustíte automatické ladění. Možná s překvapením zjistíte, že ty nejdůležitější a nejzajímavější příběhy se neodehrávají v Hollywoodu, ale přímo za vašimi okny.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. To je muzika.
1: Je sobota ráno a člověk nemůže nepřemýšlet o včerejšku. Všechny ty barvy noci, kvůli kterým nevidíš, že je den, dělají v hlavě velkou kouli s myšlenkama o tom, kde asi je a že už si dlouho neviděl. Nezbývá, než rezignovat a sednout si hloubš do sedačky v tramvaji. Když se koukneš z okna ven, zahlíníš to, co víš, to, co vidět nechceš. Stojí tam, loučí se a svět je pro něch marcipánový kroasán. Bože, jak já nesnáším marcipánový kroasány. Toho kluka, co je s ní znáš, když jste byli malí, hráli jste si na to, že jste kamarádi. Myslím si, že až teď jste dospěli. Je sobota ráno, ty sedíš v tramvaji a čumíš na holku, co jsi chtěl vzít.

0: neuděláš nic. Teď je z ní Manon. A z toho kluka, co si s ním seděl v lavici, je zloděj snu. Ale vlastně se nedivíš. Možná, že až se přijde pátek, tak mu to zkusíš vrátit. Do té doby se nebudeš koukat v tramvaj z okna ven. Tohle město je nakonec strašně malý. Je sobota ráno, ty sedíš v tramvaji a před tebou jenom ticho.
1: Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik.

0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
1: Tak to si poslechněte. Tohle je věc, která krásně ukazuje, jak se dneska stírají hranice mezi takzvanou vysokou kulturou a světem videoher. Londýnské Southbank Center totiž chystá něco, co fanouškům digitálních světů pravděpodobně vyrazí dech. V rámci velkého K-Music Festivalu, který v Londýně startuje koncem září, se chystá speciální orchestrální večer s názvem Korean Games in Concert. A nepůjde jen o obyčejný orchestr. Hudba z herních pecek, jako je temné Lies of P nebo legendární fantasy Black Desert, totiž zazní v doprovodu tradičních korejských nástrojů. Víte, co je na tom nejzajímavější? Že ta kombinace moderních herních soundtracků a hlubokého zvuku starobylého nástroje kajagum nebo tradičních fléten vytváří úplně nový rozměr, který vás vtáhne přímo do děje. Konkrétně 11. října se v sále Prusl Room představí orchestr Národního centra Gugak a slibují, že hudbu z Black Desert nebo Solo Leveling přearanžují tak, jak jste ji ještě nikdy neslyšeli. Celý festival v Londýně potrvá až do listopadu a nabídne všechno od korejského jazzu přes hip-hop až po indie rock. Ale tahle herní zastávka, ta bude mít podle všeho tu nejmagičtější atmosféru, navíc doplněnou o vizuály historického soulu a královských paláců. Takže pokud máte cestu kolem, tohle by mohl být zážitek, na který se nezapomíná. My ale zůstáváme tady u nás a v hraní budeme pokračovat taky, i když jen v tom hudebním. Tady je další kousek pro váš prima den.
0: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma.

0: Na vlnách Rádia Energik se teď na chvíli přesuneme do světa televize. V poslední době má televize ve světě velký hit. Jsou to takzvané fast kanály, tedy vysílání, které je zdarma, ale běží klasicky podle programu, na jaký jsme zvyklí. A právě v téhle oblasti se teď dějí zajímavé věci u našich sousedů. Pokud občas ladíte televizi v Německu, Rakousku nebo ve Švýcarsku, tak si poslechněte, co nového tam teď frčí. Německá skupina Highview se totiž dohodla s gigantem Paramount a na platformě Samsung TV Plus rozjíždí tři úplně nové stanice. A pozor, jsou to stanice postavené vždycky na jedné jediné, ale za to pořádně silné značce. Takže pokud jste vyrůstali v 90. tak vás asi potěší, že svůj vlastní non-stop kanál dostal kultovní seriál Beverly Hills 90210. Brandon, Brenda a celá ta parta z 90. jsou už teď k dispozici 24 hodin denně. K tomu se přidává kanál Lucky Dog pro milovníky psů a brzy k ním přibude ještě absolutní klasika pro fandy divokého západu – westernový seriál Gunsmoke. Klaus Fendt z Highview si od toho slibuje, že tyhle ikonické značky přitáhnou k obrazovkám úplně nové publikum. A upřímně, kdo z nás si občas nepustí tu známou znělku z Beverly Hills jen tak z nostalgie, že jo?
1: Takže, jestli máte cestu za hranice nebo přístup k tamním aplikacím, teď už víte, co si můžete naladit jako kulisu k odpolední pohodě. My ale zůstáváme tady u nás a jedeme dál v rytmu dnešních hitů.
2: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
3: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
2: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
3: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
2: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
3: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
2: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
1: Ve dveřích bytu, bez kterého by tu nebylo tý situace, stojíš obutá, domů se ti nechce vracet.

0: Teď mám jeden tip pro všechny, kteří mají rádi tu naši pohádkovou Vysočinu a občas si vyrazí na nějaký ten zámek. Pokud jste někdy v poslední době projížděli Kamenicí nad Lipou, možná jste si říkali, že by to chtělo zase nějaký nový důvod, proč se zastavit a nechat na sebe dýchnout trochu té historie. A mám pro vás dobrou zprávu. Ten důvod právě přichází. Městské muzeum, které sídlí přímo na tamním zámku, se totiž po mnoha a mnoha letech dočkalo velké proměny. Víte, ono to muzejnictví už dneska vypadá úplně jinak než před 20 lety a právě v Kamenici se rozhodli, že do toho pořádně šlápnou. Jejich stálá expozice se kompletně mění a slibuje mnohem modernější pohled na to, jak se ve městě žilo a kdo tam zanechal svou stopu. Nečekejte žádné zaprášené vitríny, na které se nesmí ani podívat. Cílem je představit dějiny města, místní tradice a slavné osobnosti takovým způsobem, aby to bavilo i lidi, co normálně do muzea moc nechodí. Je to skvělá příležitost, jak si udělat hezké odpoledne, projít se zámeckým parkem a pak se jít podívat, co nového si pro nás kurátoři připravili. Takže pokud plánujete výlet, Kamenice nad Lipou teď rozhodně stojí za zapsání do itineráře. A my se teď vrátíme k muzice. Tady je další pecka pro příjemnější den.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

0: Víte, co je v technologickém světě teď tím největším tématem? Mark Zuckerberg se konečně pořádně opřel do umělé inteligence a výsledek vypadá víc než slibně. Meta totiž právě teď nasazuje svůj úplně nový AI model s názvem Muse Spark. A jestli si říkáte, proč by vás to mělo zajímat, tak si poslechněte, jak moc se nám brzy změní ovládání telefonu. Tenhle model totiž najdete přímo ve svých oblíbených aplikacích, na které klikáte každou chvíli, tedy na Facebooku, Instagramu nebo ve WhatsAppu. Už nebudete muset nikam překlikávat. Muse Spark bude přímo tam. Tak si to představte v praxi. Listujete Instagramem, uvidíte u nějakého influencera parádní bundu a prostě se té umělé inteligence rovnou zeptáte, kde se dá koupit. Nebo plánujete na Facebooku výlet a AI vám sama vytáhne tipy přímo z příspěvků lidí, kteří na tom místě reálně byli. A co je úplně nejlepší? Když vám na WhatsApp přijde fotka léku a vy nebudete rozumět příbalovému letáku, Muse Spark vám ho okamžitě vysvětlí. Zajímavé je, že podle nezávislých testů tenhle model přímo exceluje v medicíně a v analýze obrázků. Plná verze by do Česka měla dorazit už během jara. Tak co myslíte? Stane se z téhle technologie náš každodenní parťák? Nebo nám to bude v našich sociálních bublinách spíš překážet? Uvidíme už za pár měsíců. Teď už ale zpátky k muzice.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

0: Víte, co je zajímavé na tom, jak se dneska mění televize? Možná jste si všimli, že klasické přepínání kanálů už dávno není jen o seriálech a zprávách. Do popředí se totiž tlačí takzvané fast kanály. To jsou ty bezplatné streamovací služby s reklamou, které teď začínají ovládat internetoví tvůrci. Tak to si poslechněte. Podle čerstvé analýzy společnosti Three Vision se z youtuberů a influencerů stávají noví televizní magnáti. Rafi Cohen, který tyhle trendy sleduje, říká, že je to v podstatě přirozený vývoj. Ti lidé už mají obrovské archivy videí a fanoušky, kteří je následují kamkoliv. Takže mít vlastní kanál, co běží 24 hodin denně, je pro ně logický krok. Třeba takový Mr. Beast, to už není jen jméno z YouTube. Je to regulérní televizní značka na platformách jako Samsung nebo Amazon. Mladší diváci už totiž neřeší, jestli koukají na hru, sociální sítě nebo klasické vysílání. Plynule mezi tím přecházejí a tradiční média se tomu prostě musí přizpůsobit. YouTube už zkrátka není jen místo, kam nahrajete video, aby ho někdo viděl, ale stala se z něj strategie pro vývoj obsahu. Pro velké platformy jsou tihle tvůrci sázkou na jistotu, protože už přicházejí s hotovou značkou a jasnou identitou.
1: Schválně. Kdy jste naposledy na televizi koukali na něco, co původně vzniklo jen pro internet? Dejte nám vědět na náš Facebook. Teď už ale slíbená muzika.
2: Radio Energik.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

0: Možná se teď zrovna díváte z okna a v dálce vidíte na kopci věž televizního vysílače. Většinu z nás napadne to samé. Večerní zprávy, fotbalový přenos nebo oblíbený seriál. Jenže tyhle obří věže mají v rukávu jeden hodně zajímavý talent, o kterém se moc nemluví. Říká se tomu data casting. A v podstatě to znamená, že televizní síť dokáže doručovat data úplně stejně jako internet, ale s jednou obrovskou výhodou. Víte, co je na tom nejlepší? Když si 1000 lidí stahuje stejnou aktualizaci do auta přes mobilní data, síť se může zahltit. Ale vysílač to prostě vyfoukne do éteru najednou a je mu úplně jedno, jestli ten signál zachytí 10 nebo 10 000 aut. Je to neuvěřitelně efektivní. A není to žádné sci-fi. Ve světě už to pomáhá záchranářům posílat mapy při povodních nebo školákům v odlehlých oblastech doručovat učebnice, i když nemají pořádnou Wi-Fi. Dokonce i u nás v Česku už se testuje, jak by se takhle mohly aktualizovat třeba telefony nebo systémy v autech pomocí technologie 5G Broadcast. Takže až příště uvidíte tu vysokou věž s anténami, vzpomeňte si, že to není jen o televizi. Možná právě v tu chvíli posílá důležitá data někam, kde zachraňují životy. Nebo prostě jen tiše aktualizuje mapy v navigaci vašeho souseda. Je fascinující, jak tahle tradiční technika dostává úplně nový smysl. Co říkáte? Teď už ale zpátky k muzice.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

ráno Energik. Radio Energik. Energik, to je muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Víte, co je na sledování vašich oblíbených seriálů na Netflixu nejzajímavější? Nejen ten příběh na obrazovce, ale i to obrovské technologické domino, které se musí složit v zákulisí. A právě tam se teď dějí velké věci. Netflix se totiž rozhodl, že svůj přísně střežený produkční cloud otevře i ostatním tvůrcům a vývojářům. Tak to si poslechněte. Dřív filmová produkce připomínala spíš štafetový běh. Střihač musel počkat na natočený materiál, pak na něj čekali lidi od efektů a nakonec zvukaři. Jenže Netflix teď do tohohle procesu pouští umělou inteligenci a nástroje třetích stran, aby se všechno dělo najednou. Představte si to na příkladu seriálu F1 Drive to Survive. Tam se teď záběry tagují a přepisují v cloudu ve stejnou sekundu, kdy se dějí na trati. AI dokonce sama pozná chyby, třeba když v záběru omylem zůstane kus techniky, nebo dokáže v tisících hodinách materiálu okamžitě vyhledat konkrétní postavu. Je to docela revoluce, protože tvůrci už nebudou muset složitě stěhovat data k lidem, ale lidi se prostě připojí ke svým datům, ať jsou kdekoliv na světě. A výsledek pro nás? Méně čekání na nové řady a ještě o fous lepší vizuální zážitky, protože filmaři můžou věnovat víc času kreativitě a míň tomu umornému papírování a technické nudě. Tak co myslíte? Poznáme ten rozdíl v kvalitě už u příštího velkého hitu? Uvidíme. Každopádně teď si dáme další muziku. Tak prima den na vlnách rádia Energic.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Řekl jsem to jednou, řeknu to klidně znova. Pro mě Las Vegas, milovaná Kutná Hora, moje rodné město drahý, bar je na každém kroku, na nákupy do Prahy nebo ve Futuru v shopu. A všechno je tam do kopce a městská je furt plná, za paneláky v opletalce pase se vlna. A bejt tam trochu jinej, v poslední době frčí a naproti mý základce pořád tři věže trčí. A když chceš něco sehnat, každý někoho zná. Když chceš pěknou holku, každý nějakou má. A jestli mu ji přebereš, to se tu tak nebere. Hlavně když jsou párty a život tě nesere.

Víte, co mají společného Finská jezera, polární záře a váš ranní e-mail? Možná víc, než si myslíte. Tak si poslechněte tuhle technologickou zajímavost. Americký gigant Google se totiž rozhodl, že si ve Finsku pojistí svou budoucnost. A to docela ve velkém stylu. Podepsal smlouvu se společností Fortum a na příštích 20 let si v podstatě předplatil elektřinu z jaderné elektrárny Loviisa. A mluvíme tu o pořádném balíku energie. Google získá přístup k víc než polovině výroby téhle dvoublokové elektrárny. Možná se ptáte, proč tak daleko na sever? Odpověď je u Google vždycky stejná. Data. Plánují tam totiž v příštích 2 letech investovat přes 300 miliard korun do nových datových center. Zajímavé na tom je, že z toho nebudou profitovat jen ajťáci. Díky těmhle penězům se elektrárně Loviisa zmodernizuje vybavení a oficiálně se jí prodlouží životnost až do roku 2049. Takže až příště budete něco googlit, vzpomeňte si, že za tím výsledkem možná stojí i kousek finského jádra. Teď už ale zpátky k muzice. Hrajeme dál. Radio Energy.

0: Energy. To je muzika.
1: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
2: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
1: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
2: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
1: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
2: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
1: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: Máte rádi čokoládu? Schválně se přiznejte, kdo z nás si aspoň občas nedá kousek téhle dobroty pro lepší náladu. Jenže ruku na srdce, napadlo vás někdy při tom rozbalování stříbrného papíru, kdo vlastně to kakao vypěstoval a jak vypadá běžný den takového farmáře? Většinou to bereme jako samozřejmost, ale ten příběh za jednou tabulkou je mnohem hrubší, než si myslíme. A přesně o tomhle teď mluví v Zoo Jihlava. Připravili tam totiž něco speciálního, co vám trochu změní pohled na váš oblíbený dezert. Od 3. až do 10. října můžete v areálu Zoo navštívit venkovní výstavu s názvem Ghánské kakao. Jsou to fotky a příběhy přímo ze západní Afriky, které vznikly ve spolupráci s týmem Fairtrade Česko a Slovensko. Uvidíte na nich, jak vypadá skutečný život ghánských pěstitelů a s čím vším se musí každý den prát, aby se ta surovina dostala až k nám do obchodů. Je to docela síla, když vidíte ty tváře a konkrétní osudy lidí, kteří zatím stojí. Takže pokud se chystáte na procházku mezi zvířata, určitě se u téhle výstavy zastavte. Stojí to za zamyšlení. A my si teď dáme další song, ať nám to hezky utíká.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Rádio Energy. To je nová muzika. Rádio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Radio Energy. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika. To je muzika.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.